To byl Vincent Dandy a jeho symfonie na zpěv francouzských chorálů. Na klavír hrál Jean-Yves Thibaudet, montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit.

Sonáty a partity Johanna Sebastiana Bacha pro sólové nástroje jsou technicky i výrazově náročné. Proslulá je partita číslo 2 D mol BVV 1004, hlavně kvůli závěrečné čakoně, která je rozsáhlejší než všechny předcházející věty dohromady. Na housle hraje Janin Jansen.

Partitu číslo 2 D-mol pro solové housle BWV 1004 Johanna Sebastiana Bacha hrála Janin Jansen.

Jan Dysma ze Zelenka působil u jezuity v Praze a na kurfiřském dvoře v Drážďanech. Bývá považován za katolický protipol Johanna Sebastiana Bacha. Soudí se, že možná spolu s dalšími hudebníky saského kurfiřta dostal povolení a finance studovat v Itálii, ale jisté to není. Některé italské vlivy patrné v jeho tvorbě mohou pramenit ještě ze Zelenkových studií u Johanna Josefa Fuchse ve Vídni. Poslechneme si nyní Zelenkovy italské árie. Zpívají Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hraje ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Italské árie Jana Dismase Zelenky zpívali Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hrál ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Ottorino Respighi byl nejen skladatel, ale také muzikolog a zasloužil se o renesanci děl Monteverdiho a Vivaldiho. Rozšířené jsou i jeho transkripce děl Johanna Sebastiana Bacha. My ale uslyšíme Respighiho vlastní preludium pro varhany, ovšem na téma Bachova chorálu In dich hab ich gehofft, Herr. Hraje Hans Ola Eriksson.

Preludium pro varhany Ottorina Respighiho na téma Bachova chorálu In dich hab ich geopfert, Herr, na varhany hrál Hans Ola Eriksson.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strausse, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacques-Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Maurizio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Mauricia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.

Sonátu pro violončelo a klavír F-dur opus 6 Richarda Strause hráli Miroslav Petráš, violončelo, a Luděk Šabaka, klavír.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia je považován za jeden z nejobtížnějších koncertů. Sibelius ho původně komponoval pro jiného houslistu, ale nakonec skladbu premiéroval roku 1904 v Helsinkách český houslista Viktor Nováček. Ten tehdy vyučoval na hudebním institutu v Helsinkách. Orchestr filharmonické společnosti řídil Jean Sibelius. Na našem snímku hrají Christian Feras a berlínští filharmonikové. Řídí Herbert von Karajan.

Dětské scény opus 15 Roberta Schumanna se stávají ze 13 krátkých klavírních skladeb. Nejznámější z nich je Snění, hrává se i samostatně. Cyklus vznikl roku 1838 a není určen pro dětské interprety, ale pro dospělé. Celý cyklus nyní uslyšíme v podání Ivana Moravce.

Zdeněk Fibich patří k velkým romantickým symfonikům. Z jeho vrcholného období pochází i symfonická svita Dojmy z venkova opus 54. Má 5 částí. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec.

svitu dojmy z venkova opus 54 Zdeňka Fibicha hrá Český národní symfonický orchestr. Provedení řídil Marek Štělec.

Jacques-François Gallet byl vynikající francouzský hornista, člen akademie, profesor pařížské konzervatoře a skladatel. Lesnímu rohu se věnoval i teoreticky a roku 1845 vyšel jeho návod hry na přirozený lesní roh. Z jeho kompozic pro soubory lesních rohů nyní zazní velký hornový kvartet opus 26. Hrají členové České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

Velký hornový kvartet opus 26 Jacques-François Galého hráli Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok připomene blížící se narozeniny Antonína Dvořáka, ten se narodil 8. září roku 1841, a také blížící se festival Dvořákova Praha. Tam hostuje řada světových umělců, dirigent Pavo Jervy, housistka Hilary Hahn, Magdalena Kožená, dirigent Ricardo Šají nebo také klavírista Rafal Blechač. Festival tradičně začíná provedením Dvořákova violončelového koncertu a tím začneme také dnes. Provede ho Gautier Capisson, který byl hostem Dvořákovy Prahy na jednom z uplynulých ročníků, a také dirigent Pavo Jervy, který bude hostem letos. My si teď připomeneme jeho starší nahrávku s francouzským rozhlasovým symfonickým orchestrem. Tak tedy Antonín Dvořák, violončelový koncert číslo 2 H-moll.

Dozněl violončelový koncert číslo 2 H-moll Antonína Dvořáka, mimo jiné symbol festivalu Dvořákova Praha. Hrál Gauthier Capuçon a francouzský rozhlasový symfonický orchestr, který řídil Paavo Järvi. Rezidenční umělkyní letošního ročníku Dvořákovy Prahy je Magdalena Kožená a zaspívá několik písňových recitálů. My si teď poslechneme v nahrávce Dvořákových večerních písní ve spolupráci s Českou filharmonií pod taktovkou Simona Rettla. Večerní písně jsou původně cyklus psaný pro klavír a sólový hlas. Tady uslyšíme úpravu Jiřího Gemrota.

To byly večerní písně Antonína Dvořáka v instrumentaci Jiřího Gemrota. Zpívala Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Zácným hostem festivalu Dvořákova Praha v letošním roce je Ricardo Chailly, který přijíždí s orchestrem Filharmonica della Scala. Nicméně v životopise tohoto dirigenta jsou i jiné významné světové orchestry, především Concertgebouw Amsterdam a Gewandhaus Orchester Leipzig. My si poslechneme nahrávku, kdy Ricardo Chailly diriguje orchestr Concertgebouw Amsterdam a uslyšíme Mahlerovu symfonii číslo 4, kdy sopránové solo ve čtvrté větě zaspívá Barbara Bonny.

Dozněla symfonie číslo 4 G-dur Gustava Mahlera se sopránovým solem, které zpívala Barbora Bonny. Hrál orchestr Concertgebouw Amsterdam pod taktovkou Richarda Šajího. Richard Šají letos zahajuje festival Dvořákova Praha a na tomto festivalu vystoupí mezi solisty také houslistka Hilary Hahn. Tato americká houslová hvězda přednese Dvořákův houslový koncert a mol společně s vídeňskými filharmoniky. My si teď ale Hilary Hahn poslechneme v houslovém koncertu D-mol Jeana Sibelia, který nahrála pod taktovkou dirigenta Esa-Pekka Salonena se symfonickým orchestrem Švédského rozhlasu.

Houslistka Hilary Hahn přednesla houslový koncert D-moll Jeana Sibelia za doprovodu symfonického orchestru švédského rozhlasu pod taktovkou Esa Pekky Salonena. A nás teď čeká klavírista, který bude mít na Dvořákově Praze přímo solový recital, kombinující díla Johanna Sebastiana Bacha a Friedricha Chopina, a my teď dáme prostor jeho nahrávce Johanna Sebastiana Bacha. Je to klavírista Rafal Blechacz, vítěz Chopinovské soutěže ve Varšavě a velmi pozoruhodný polský umělec. Přednese italský koncert F-dur Johanna Sebastiana Bacha a poté partitu číslo 1 B-dur od téhož skladatele. Tak tedy Johann Sebastian Bach a Rafal Blechacz.

To byla hudba Johanna Sebastiana Bacha v podání klavíristy Rafaela Blechače. Slyšeli jste nejprve italský koncert F-dur a potom partitu číslo 1 B-dur Johanna Sebastiana Bacha. A nás teď čeká Dvořákova smyčcová serenáda E-dur v podání vídeňských filharmoniků pod taktovkou Myung Wun Chunga.

Smithovou serenádu E-dur Antonína Dvořáka hrála Vídeňská filharmonie pod taktovkou Myung Hung Chunga. Také Vídeňská filharmonie je vzácným hostem festivalu Dvořákova Praha. A my si teď ještě jednou poslechneme nahrávku Richarda Šajiho, tentokrát s houslistkou Janine Jansen, a uslyšíme koncert G-moll Maxe Brucha.

Dozněl houslový koncert G-moll Maxe Brucha, hrála Janine Jansen a orchestr Concertgebouw Amsterdam pod taktovkou Richarda Šajho. A jako jakýsi přídavek ještě jeden slovanský tanec Antonína Dvořáka, ten úplně poslední. Hrají vídeňští filharmonikové pod taktovkou André Prevéna.

0: To byl slovanský tanec číslo 8 z druhé řady opus 72 slovanských tanců Antonína Dvořáka. Hráli vídeňští filharmonikové, řídil André Preven. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Hurník a nabízí zcela netématický výběr hudby napříč hudebními slohy. Budou to skladby Vranického, Bizeta, Šice, Bervalda, Dvořákovy písně v nové nahrávce Ester Pavlů, dále skladby Chopina, Bacha a Martinů. Pavel Vranický, symfonie A-dur, opus 16 číslo 2, má 4 věty, hraje Komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Štylec.

0: Poslouchali jsme symfonii A dur opus 16 Pavla Vranického, komorní filharmonii Pardubice řídil Marek Štylec.
1: Český rozhlas D dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Melodie z Bizetovy Carmen patří k nejupravovanějšímu hudebnímu materiálu vůbec. Toto koncerto pro kytaru a orchestr na témata Carmen napsal skladatel a dirigent slovenského původu žijící v Americe Peter Breiner. Hrají Norbert Kraft na kytaru, Polish National Radio Symphony Orchestra Katovice řídí autor skladby Peter Breiner.

0: To bylo koncerto pro kytaru a orchestr na motivy Carmen Petra Breinera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Heinricha Schütze máme spojeného s protestantskou duchovní, jaksi éterickou hudbou, ale on se nevyhýbal ani světským madrigalům, jak bylo v renesanci i té pozdní obvyklé. Bude jich celkem 19. Zpívá soubor Sete Voci, dirigent sboru a instrumentálního souboru je Peter Koi.

0: Peter Coy řídil soubor Sete voči ve sbírce, tedy první knize madrigalů pro smíšené hlasy Heinricha Schütze.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Franz Berwald byl nesmírně talentovaný švédský skladatel, vlastně samouk, s o to většími nároky na orchestr. Za jeho života nebyl ve Skandinávii orchestr, který by jeho hudbu byl schopen kvalitně zahrát. Franz Berwald, symfonie Capricious D-dur, má tři věty, hraje symfonický orchestr švédského rozhlasu, řídí Roy Goodman.

0: Symfonický orchestr švédského rozhlasu, řízen Jarojem Goodmanem, zahrál symfonii Capricieux D-dur France Berwalda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Dvořák a jeho písně v národním tónu opus 73. Na nové nahrávce nám je představí Ester Pavlů a klavírista Charles Spencer.

0: Ester Pavlů spolu s Charlesem Spencerem provedli Dvořákův písňový cyklus v národním tónu, opus 73.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Friedrich Chopin, klavírní trio G-moll, opus 8. Má čtyři věty. Hraje Chopinovo trio.

0: Chopinovo trio provedlo klavírní trio G-moll opus 8 Friderika Chopina.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Olivier Latry je statutární varhaník v Notre Dame v Paříži. Hraje hlavně modernější hudbu, Messiena a podobně. Bachovi, zdá se spíše vyhýbá, ale toto bude výjimka. Johann Sebastian Bach, Chacona z partity číslo 2 v transkripci pro varhany. Hraje Olivier Latry na varhany.

0: Olivier Latry zahrál transkripci Chaconne z partity číslo 2 Johanna Sebastiana Bacha.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Martinův pátá symfonie vznikla v Americe v roce 1946. Bylo to po válce a Martinův stále odkládal plánovaný návrat do Československa. Je to jediná z jeho symfonií, která měla premiéru u nás, v České filharmonii, pod taktovkou Rafaela Kubelíka. My si tady poslechneme symfonii číslo 5 Bohuslava Martinů, má 3 věty, BBC Symphony Orchestra řídí Jiří Bělohlávek.

0: dozněla symfonie číslo 5 Bohuslava Martinů. BBC Symphony Orchestra řídil Jiří Bělohlávek.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V našem pořadu se dnes budeme věnovat inspiraci mistrů vrcholného klasicismu hudbou jejich velkých předchůdců Georga Friedricha Händla a Johanna Sebastiana Bacha. Obrat k minulosti přitom u velkých skladatelů klasicismu nebyl projevem konzervativnosti, ale naopak se stal jedním ze zdrojů velmi originální a moderní hudební řeči. Z barokních skladatelů se v 18. století těšil mimořádné proslulosti především Georg Friedrich Händel a část jeho tvorby nikdy zcela nezmizela z repertoáru. Právě jeho hudba se proto stala významným inspiračním zdrojem pro skladatele následujících generací. Jako úvodní skladbu našeho bloku vybíráme Händlův Dettingenský antem, napsaný roku 1743 spolu s Dettingenským Te Deum na oslavu vítězství spojeneckých vojsk nad Francouzi v bitvě u Dettingenu během války o rakouské dědictví. Händlův antem se později stal také jedním z inspiračních zdrojů Mozartova Requiem. Téma a protivěta závěrečné fugy We Will Rejoice nápadně připomíná začátek dvojité fugy Kyrie Eleison s Requiem. Obě skladby přitom mají zcela odlišný průběh a liší se i tóninou. Händlova fuga je v D-dur, zatímco Mozartova v D-mol. Dettingenský antem Georga Friedricha Händla vyslechneme v provedení sboru Westminsterského opatství a barokního orchestru The English Concert. Diriguje Simon Preston.

0: Vyslechli jsme Dettingenský antem Georga Friedricha Händla, sbor Westminsterského opatství a barokní orchestr The English Concert řídil Simon Preston.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest smyčcových kvartetů opus 20 Josefa Haydna, zkomponovaných roku 1772, patří k nejdůležitějším dílům jeho tvorby a představuje zásadní mezník ve vývoji smyčcového kvartetu. Haydnovy kvartety z tohoto cyklu vynikají propracovaností jednotlivých hlasů, vysokým podílem kontrapunktu, harmonickým bohatstvím a závažností výrazu, kterými se výrazně vzdálili od původně převážně zábavného charakteru žánru. Pátý kvartet z tohoto cyklu je napsán v nepříliš často užívané tónině F moll. Jeho finální větou je dvojitá fuga, jejíž první téma obsahuje charakteristický sestupní skok zmenšené septimy, typ expresivní figury označované jako saltus duriusculus. Nápadně připomíná téma sborové fugy And with his stripes z druhého dílu Händlova Mesiáše, která je rovněž v F moll. Nemusí však jít o přímou inspiraci. Podobný typ fugových témat byl v barokní hudbě značně rozšířený. Tragická a výrazově mimořádně závažná hudba tohoto kvartetu je krásným příkladem Haydnovy tvorby období označovaného někdy termínem Sturm und Drang a patří k jeho nejpůsobivějším dílům. Smyčcový kvartet F moll opus 20 číslo 5 nám nyní zahraje na dobové nástroje Chiaroscuro kvartet.

0: Dozněl smyčcový kvartet F-moll opus 20 číslo 5 Josefa Haydna v provedení souboru Chiaroscuro Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Moteto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně v letech 1726 až 1727. Právě toto moteto slyšel roku 1789 Wolfgang Amadeus Mozart během návštěvy Lipska v provedení svatotomášského sboru. Podle pozdějšího svědectví Friedricha Rochlice byl Bachovou hudbou natolik zaujat, že si po skončení vyžádal noty. Protože nebyla k dispozici partitura, dostal jednotlivé hlasové partie, rozložil si je kolem sebe a začal studovat jejich strukturu. Rochlic zaznamenal také Mozartovu nadšenou reakci. Tak tohle je konečně hudba, z níž se dá něco naučit. Bachovo dvojzborové moteto Singet dem Herrn ein neues Lied nyní vyslechneme v interpretaci vokálně-instrumentálního souboru Collegium Vocale Chant, který řídí Filip Herwege.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Vokálně instrumentální soubor Collegium Vocale Chant řídil Filip Hereveche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: K barokní kontrapunktické tradici se ve své pozdní tvorbě výrazně obracel také Ludwig van Beethoven. Jeho klavírní sonáta číslo 31 a Asdur, napsaná roku 1821, patří k nejvýznamnějším dílům tohoto období. Pozoruhodná je zejména její závěrečná věta, v níž Beethoven spojuje instrumentální recitativ a žalostné Arioso dolente s rozsáhlou fugou. Po návratu Arioza se fuga ozve znovu, tentokrát s převráceným tématem, a postupně vede hudbu od hlubokého zármutku až k triumfálnímu závěru. V melodii Arioza lze rozpoznat nápadnou podobnost s árií Es ist vollbracht z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha, přímou inspiraci Bachovou árií však nelze s jistotou doložit. Sonátu pro klavír číslo 31 a Asdur opus 110 přednese na kopii klavíru Konráda Grafa z roku 1819 Ronald Brautigam.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 31 a zdur Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konráda Grafa hrál Ronald Brautigam.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Michael Haydn je dnes poněkud ve stínu svého staršího bratra Josefa, ve své době byl ale velmi uznávaným skladatelem, zvláště v oblasti chrámové hudby. Od roku 1763 působil v Salzburku jako dvorní hudebník a koncertní mistr a v salzburské dvorní kapele byl také kolegou Leopolda a Wolfganga Amadea Mozartových. Mozart si jeho tvorby velmi vážil a Haydnova chrámová hudba se pro něj stala významným inspiračním zdrojem. Haydnovo Requiem C. moll se později stalo jedním z důležitých vzorů Mozartova vlastního Requiem. Dvojzborovou mariánskou antifonu Ave Regina Celorum zkomponoval Michael Haydn roku 1770 pro dva čtyřhlasé sbory bez instrumentálního doprovodu. Skladba je pozoruhodným dokladem jeho mistrovství v tradičním chrámovém style antiko a dokazuje, jak živou součástí hudby druhé poloviny 18. století stále zůstávaly kontrapunktické techniky předchozích staletí. Ave Regina Celorum Michaela Haydna vyslechneme v provedení sboru St. Jacob's Chamber Choir, který řídí Gary Graden.

Vyslechli jsme dvojzborovou antifonu Ave Regina Celorum Michaela Haydna. Sbor St. Jacob's Chamber Choir řídil Gary Graden. Princip dvojzborové sazby, který jsme slyšeli v předchozí skladbě Michaela Haydna, využil velmi efektním způsobem v orchestrální podobě také Georg Friedrich Händel ve třech koncerty a due kory pro dva dechové soubory a smyčce. Napsal je roku 1747 pro zpestření svých oratorních koncertů a při jejich tvorbě využil také řadu částí ze svých starších děl. Koncerto a due kory číslo 2 F-dur je psáno pro dva dechové sbory, z nichž každý tvoří dva hoboje, dva lesní rohy a fagot spolu se smyčcovým orchestrem a basem kontinuem. Třetí věta vychází ze sboru Lift Up Your Heads z druhého dílu Mesiáše a pátá věta Chacona z hudby Ódy k narozeninám královny Anny. Koncerto a due kory číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla vyslechneme v provedení Freiburského barokního orchestru.

0: Vyslechli jsme koncerto a due kóry číslo 2 F dur Georga Friedricha Händla v interpretaci Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D dur.
0: Zajímavým dokladem Mozartova zaujetí hudbou Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla je jeho nedokončená svita C dur pro klavír z roku 1782. Mozart v té době pravidelně navštěvoval barona Gottfrieda van Swietena, nadšeného obdivovatele staré hudby, který mu poskytl ke studiu velké množství děl těchto barokních mistrů. Mozart dokončil první tři části svity, uvertýru, almant a courant, zatímco ze sarabandy zanechal pouze několik taktů. V nahrávce, kterou uslyšíme, ji dokončil současný americký klavírista a muzikolog Robert Levin. Protože svita zůstala nedokončena, postrádá také závěrečnou rychlou taneční větu, jakou bývala v barokních svitách často jiga. V našem pořadu jsme proto na její závěr přiřadili ještě Mozartovu samostatnou jigu G-dur, Kechlův seznam 574. Mozart ji zkomponoval až roku 1789 v Lipsku, svým barokně kontrapunktickým charakterem ale k svitě velmi dobře přiléhá a vytváří její přesvědčivé finále. Svitu C-dur spolu s jigou G-dur přednese na kopii klavíru Antona Waltra Christian Bezuidenhout.

0: To byla klavírní svita C-dur spolu s jigou G-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltra hrál Christian Bezaidenhout.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudební obětinu cyklus kánonů a ričerkarů zakončený triovou sonátou vytvořil Johann Sebastian Bach na téma, kterému roku 1747 zadal pruský král Friedrich II. Při návštěvě královského dvora v Postupimi na toto téma improvizoval tříhlasou fugu a přibližně o dva měsíce později vydal celý cyklus tiskem a s věnováním jej zaslal králi. Hudební obětina nebyla určena jako celek ke koncertnímu provozování, ale představuje spíše mimořádnou přehlídku kontrapunktických technik a možností, které Bach dokázal z komplikovaného královského tématu vytěžit. Téma samotné obsahuje několik typických expresivních barokních figur. Vzestup od 1. k 6. stupni, sestupný skok zmenšené septimy a chromatický sestup. Nevíme však s jistotou, zda byl Friedrich II. Také jeho skutečným autorem. Kontrapunktickým vrcholem celého cyklu je šestihlasý ričerkar, zapsaný v partituře bez určení nástrojového obsazení. Poslechneme si jej v provedení členů souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala.

Dozněl Richard Carr pro 6 hlasů z cyklu Hudební obětina Johanna Sebastiana Bacha v provedení členů souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala. Mozartovy klavírní koncerty z vídeňského období patří k tomu nejoriginálnějšímu z jeho tvorby. Mimořádnou roli v nich hraje Mozartovo umění instrumentace s individuálními rolemi dechových nástrojů. Orchestr vůči klavíru není pouhým doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru podobně jako v komorní hudbě. Koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C-moll lze považovat nejen za jedno z nejoriginálnějších děl svého druhu, ale i za jeden z vrcholů Mozartovy tvorby. Pro Mozarta je charakteristické, že originalita a modernost jeho hudební řeči jsou často provázány s inspirací hudbou vrcholného baroka. Hlavním tématem první věty je namísto obvyklé periodicky členěné melodie 13-taktové harmonicky nejednoznačné chromatické téma, v němž postupně zazní všech 12 tónů chromatické stupnice. Svou chromatičností, nepravidelnou stavbou a výraznými intervalovými skoky připomíná spíše barokní kontrapunktické téma než obvyklé hlavní téma sonátové věty a svým charakterem může připomenout také královské téma z Bachovy hudební obětiny. Tento neobvyklý tematický materiál zároveň otevírá mimořádné možnosti harmonického zpracování, kterých Mozart využívá v maximální míře. Jestli se zde skutečně inspiroval Bachovou hudební obětinou, však nelze doložit. Koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C-moll přednese na kopii klavíru Antona Waltera Ronald Brautigam, orchestr Kölner Akademie řídí Michael Alexander Willens.

0: Vyslechli jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 24 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Solistou byl Ronald Brautigam, orchestr Kölner Akademie řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po přesídlení do Vídně Wolfgang Amadeus Mozart navázal kontakty s baronem Gottfriedem van Swietenem, nadšeným hudebním amatérem a neúnavným propagátorem hudby Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. Mozart van Swietena pravidelně navštěvoval, jak o tom píše v dopise otci z 10. dubna 1782. Chodívám každou neděli ve 12 hodin k baronu van Swietenovi. Tam nehrají nic než Händla a Bacha. Dělám si teď sbírku bachovských fug, jak od Sebastiana, tak i Emanuela a Friedemana Bacha. Toto studium hluboce ovlivnilo jeho další skladatelský vývoj a jeho dosavadní styl obohatilo o řadu kontrapunktických a výrazových prostředků vrcholného baroka. Výsledkem nebyl žádný konzervativní retro styl, ale naopak zcela osobitá a moderní hudební řeč s velmi odvážnou harmonií. Prvním velkým dílem tohoto druhu je mše C-moll, která svou koncepcí dalece přesahuje všechna Mozartova předchozí liturgická díla a patří k vrcholům jeho chrámové tvorby. Mše ale bohužel zůstala torzem. Mozart dokončil Kyrie a Gloria, z Kréda zanechal dvě části a dochovaly se také Sanctus Benedictus a Osana. Zbývající části Kréda a celé Agnus Dei chybějí. Mše C-moll je proto dnes nejčastěji uváděna v podobě, která rekonstruuje neúplné dochované části, ale chybějící části mše nedoplňuje. Nová nahrávka, která za malou chvíli zazní na závěr našeho bloku, přináší pokus o doplnění Mozartova torza do textově kompletní podoby. Tuto verzi vytvořil dirigent, varhaník a muzikolog Luca Guglielmi s využitím dochované Mozartovy hudby. Crucifixus a et resurrexit vycházejí z árie Trale oscure ombre funeste z kantáty Davide Penitente et in spiritum sanctum z fragmentu alternativního kréda ke mši C-dur ke chlův seznam 337. Agnus Dei využívá hudbu s Kyrie mše C-moll spolu s Mozartovým solfegem číslo 2 a závěrečné Dona nobis pacem zkomponoval Guglielmi na základě Mozartových skic. Celou verzi následně revidoval Jordi Savall. Mši C-moll vyslechneme v tomto obsazení. Giulia Bolcato a Eleonor Martinez soprán, Marianne Beate Kieland mezzosoprán, David Fischer tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya a orchestr Le Concert de Nation řídí Jordi Savall.

0: Dozněla mše C-moll Wolfganga Amadea Mozarta v nově zkompletované verzi Luky Guglielmiho. Jejími interprety byly Julia Bolcato a Eleonor Martinez soprán, Marianne Beate Kieland mezzosoprán, David Fischer tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya a orchestr Le Concert de Nation řídil Jordi Savall. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní pořad věnovaný hudbě mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Objevte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Na stanici D-dur vás vítá Robert Škarda, autor a průvodce následujícím vysílacím blokem, který nabídne hudbu komorní, orchestrální i vokální, komponovanou v 19. a 20. století. Těšit se můžete například na kompozice Artura Piazzoli, Paula Hindemitha, Almy Mahlerové nebo Leonarda Bernsteina. Na samotný úvod necháme zaznít operní hudbu. Jejím autorem je italský skladatel Amilcare Ponchielli, vedle Verdiho jedna z vůdčích osobností italské opery 19. století. Svou nejslavnější operu La Gioconda napsal Ponchielli na libretto Arriga Boita, které vzniklo na motivy hry Viktora Iga Angelo Tyran z Padovy. Děj opery, jejíž premiéra proběhla roku 1876 v Miláně, se odehrává v 17. století v Benátkách a líčí dramatické osudy hlavních postav milostného trojúhelníku – Giocondy, Laury a Enza. Nyní zazní slavná árie Enza Grimaldiho ze druhého dějství – Cielo e mar, nebe a moře. Zpívá tenorista Luciano Pavarotti, hraje New Philharmonia Orchestra, řídí Leone Maggera.

Tenorista Luciano Pavarotti a New Philharmonia Orchestra pod vedením Leona Maggeri přednesli árii Cello e Mar ze druhého dějství opery La Gioconda od Amilcare Ponchielliho. Nyní se v čase posuneme o více než 100 let dopředu, do roku 1989, a vydáme se do Argentiny. Na programu je skladba od Astora Piazzolli. Jehož tvorba je v každém detailu protchnuta argentinským tangem a jeho uměleckou stylizací. Od autora, který je považován za průkopníka stylu nového tanga, Tango Nuevo, zazní pětidílná svita s názvem Five Tango Sensations, pět pocitů tanga, kterou si poslechneme ve verzi pro bandoneon a smyčcový orchestr. Na bandoneon, jeden z druhů knoflíkové tahací harmoniky užívané v argentinském folkloru, se představí Ital Cesare Chiacchiaretta. Chorvatský filharmonický orchestr řídí Miran Vaupotić.

Cesare Chiacchiaretta na bandoneon za doprovodu chorvatského filharmonického orchestru s dirigentem Miranem Vaupotičem přednesl svitu Pět pocitů tanga od Astora Piazzoli.

Milí posluchači, na stanici D-dur v tuto chvíli ještě zůstaneme u hudby 20. století. Opustíme však argentinské tango a obrátíme pozornost ke stylu přísného neoklasicismu. Takový způsob vyjadřování je typický pro Paula Hindemitha, německého skladatele a všestranného hudebníka. Sám uměl hrát na několik nástrojů – violu, housle, klavír, fagot, violončelo i bicí. Proto nepřekvapí, že se jim věnoval také kompozičně. Téměř všem nástrojům symfonického orchestru napsal sonátu. Tou úplně poslední byla sonáta pro tubu a klavír z roku 1955. Pro netypický solový instrument vytvořil kompozici, která se v dalších letech stala jeho zásadním repertoárovým kusem. Hindemith v tříveté sonátě osvědčil svůj smysl pro osobité melodie a cit pro specifický zvuk i technické možnosti nástroje. Sonáta je energická a rytmicky živá. Oba nástroje, tuba i klavír, se rovnoměrně podílejí na přednesu melodií i protihlasů. Hraje švédský tubista Michael Lind a americký klavírista Steven Harloss.

Tubista Michael Lind a klavírista Steven Harloss dohráli sonátu pro tubu a klavír Paula Hindemitha. Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn výběr ze skladeb klasické hudby 19. a 20. století. Pořadem vás provází jeho autor Robert Škarda. Nyní dostane prostor solový klarinet s orchestrem a hudba z počátku 19. století. Jejím autorem je německý skladatel a vynikající houslista světového věhlasu Louis Spohr, který stylově balancoval mezi klasicistní uměřeností a svobodomyslnějším romantickým vyjadřováním. V koncertantním žánru se zaměřoval především na tvorbu pro svůj nástroj. V jeho odkazu však najdeme i 4 klarinetové koncerty. Z roku 1810 pochází koncert číslo 2 S-dur opus 57, jehož partituru teď necháme rozeznít. Podobně jako ostatní Spohrovy klarinetové opusy byl psán pro klarinetistu Simona Hermstedta. U solového partu se v tuto chvíli představí Angličan Julian Bliss za doprovodu Akademie svatého Martina, kterou bude řídit Kenneth Sillitoe.

Klarinetista Julian Bliss za doprovodu Akademie svatého Martina dohrál druhý klarinetový koncert Luise Spohra. Na stanici D-dur obrátíme v následujících minutách pozornost k tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností hudby 20. století, skladateli a dirigentovi Leonardu Bernsteinovi. Zazní tři taneční epizody pro orchestr z muzikálu On the Town. Základem tohoto broadwayského hudebního divadla byl příběh tří námořníků v New Yorku, který Bernstein poprvé zpracoval v hudbě k baletu Fancy Free z roku 1944 na objednávku choreografa Jeroma Robinsona. Ve stejném roce měl premiéru i muzikál On the Town. O rok později Bernstein vybral tři části z muzikálu ke koncertnímu provedení. Pod Bernsteinovou taktovkou nám je zahraje Izraelský filharmonický orchestr.

Na stanici D-dur dozněly tři taneční epizody z muzikálu On the Town Leonarda Bernsteina. Na nahrávce z roku 1982 jsme slyšeli izraelský filharmonický orchestr pod taktovkou autora. Milí posluchači, na programu je nyní vokální hudba počátku 20. století. Budou to písně pocházející z odkazu Almy Mahlerové, rakouské skladatelky, autorky memoáru a v době vzniku písní manželky Gustava Mahlera. Cyklus Vier Lieder vznikl kolem roku 1901 a skladatelka v nich zhudebnila texty německých básníků svých současníků. Cyklus, který byl vydán roku 1915 vídeňským nakladatelstvím Universal, zaspívá sopranistka Christiana Hegman, kterou doprovodí klavírista Ronald Pentinen.

0: Sopranistka Christian Hegman a klavírista Ronald Pentinen přednesli 4 písně od Almy Mahlerové.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení a milí posluchači, v tuto chvíli vás na stanici D-dur zvu k poslechu jednoho z ikonických děl symfonického repertoáru dneška. Budou to proslulé obrázky z výstavy Svita o 10 částech Modesta Petroviče Musorgského. V roce 1874 napsal ruský skladatel tuto svitu původně pro klavír pod dojmem smrti architekta a malíře Viktora Hartmana a také výstavy jeho kreseb, kterou po jeho skonu Musorgský sám spolupořádal. Obrázky z výstavy jsou propojeny melodií promenády. Další části střídají hravý a i majestátní charakter. Cyklus by se v klavírní podobě zřejmě neprosadil tak, jako to dokázala jeho orchestrální verze. V roce 1922 se partitury chopil Maurice Ravel, který ji instrumentoval pro velký orchestr. Ravelova orchestrace se stala slavnou. Pouze v době druhé světové války, kdy patřil Ravel k zakázaným autorům, hrála se na rozhlasových vlnách tehdejšího radiožurnálu instrumentace dirigenta Václava Smetáčka. My si můžeme za okamžik poslechnout originální Ravelovu verzi Musorgského cyklu. Bude hrát rozhlasový symfonický orchestr ORF z Vídně pod taktovkou Cornelia Maestra.

Rozhlasový symfonický orchestr ORF zařízení Cornelia Maestra dohrál obrázky z výstavy Cyklus Modesta Petroviče Musorgského v orchestraci Maurice Ravela. Milí posluchači, na stanici D-dur v následujících 13 minutách vyměníme mohutný zvuk orchestru za jemné komorní písně pro zpěv a klavír a nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. V roce 1947, v době, kdy se Britten zabýval i tvorbou rozsáhlejších vokálních děl, zkomponoval cyklus pěti písní Kouzlo u kolébavek. Písně autor napsal na texty pěti různých básníků pro mezzosopranistku Nancy Evansovou. Různorodost textů nabízí i rozmanitou hudbu. Britnův cyklus Kouzlo u kolébavek opus 41 si poslechneme z nedávno vydané nahrávky mezzosopranistky Markéty Cukrové a klavíristy Ivo Kahánka.

Kouzlo u kolébavek, cyklus písní Benjamina Britna z roku 1947 přednesly mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavírista Ivo Kahánek.

Milí posluchači, na stanici D-dur Českého rozhlasu vás výběrem hudby 19. a 20. století stále provází Robert Škarda. Šavlový tanec, lyrický duet, tanec děvčátek, procitnutí a tanec Ajši, ukolébavka a lezginka. To je výběr pěti částí z baletní svity Gajané od nejznámějšího arménského skladatele 20. století Arama Chačaturjana, který vám nyní nabízím k poslechu. Premiéra později slavného baletu se konala v roce 1942. O rok později vytvořil skladatel z hudby k tomuto baletu hned tři orchestrální svity. Výběr z Chačaturjanových svit nám zahraje Státní filharmonie Brno v nastudování Jiřího Bělohlávka.

Filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála výběr ze svit z baletu Gajané a Ramacha Chaturjana. Milí posluchači, na stanici D-dur je pro vás v následujících 40 minutách připravena nahrávka rozsáhlejší komorní kompozice. Jejím autorem je německý skladatel první poloviny 20. století Hans Pfitzner. Z jeho 11 skladeb komorního žánru si poslechneme kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír C-dur opus 23. Dílo autor napsal v roce 1908 během působení ve funkci ředitele Štrasburské konzervatoře. Pfitzner hudebně vyšel z německé tradice a dokonce se můžeme dočíst, že takové dílo by mohl napsat Johannes Brahms, pokud by žil v roce 1908. Pfitznerova hudba je však nejen brámsovská, ale v některých momentech i značně disonantní a náladově kontrastní. Drama a gradace až symfonické povahy střídají klid a melancholie. Čtyřvětý kvintet C-dur opus 23 Hanse Pfitznera zahrají členové souboru Consortium Classicum.

0: Členové souboru Konzorcium Classicum dohráli kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír C-dur opus 23 od Hanse Pfitznera.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku je na programu jedno z vrcholných děl houslového repertoáru 20. století, a to v podání špičkových interpretů. Autorem skladby je Igor Stravinsky, jeden z nejvýznamnějších skladatelů 20. století. Sám ovšem housle neovládal a k realizaci svého houslového koncertu se odhodlal až na podnět amerického skladatele a diplomata Blaira Fairchilda. Ten skladbu objednal pro mladého polského houslistu Samuela Duškina. Duškin při tvorbě se Stravinským posléze úzce spolupracoval. Premiéra díla, která byla přenášena rozhlasem, se konala v roce 1931 v Berlíně. Nedlouho poté provedl Duškin dílo poprvé také v Americe, a to za doprovodu Bostonského symfonického orchestru a Sergeje Kusevického. V tuto chvíli zazní čtyřvětý Stravinského koncert také v podání Bostonského orchestru, a to pod taktovkou Seiji Ozawy. Solový part přednese legendární izraelsko-americký houslista Itzhak Perlman.

Houslista Itzhak Perlman a Bostonský symfonický orchestr zařízení Seiji Ozawy provedli koncert pro housle a orchestr D-dur Igora Stravinského. Touto skladbou končí na stanici D-dur výběr hudby, který pro vás připravil a slovem provázel Robert Škarda. Přeji dobrý poslech dalšího vysílání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok připomene blížící se narozeniny Antonína Dvořáka, ten se narodil 8. září roku 1841, a také blížící se festival Dvořákova Praha. Tam hostuje řada světových umělců, dirigent Pavo Jervy, housistka Hilary Hahn, Magdalena Kožená, dirigent Ricardo Šají nebo také klavírista Rafal Blechač. Festival tradičně začíná provedením Dvořákova violončelového koncertu a tím začneme také dnes. Provede ho Gautier Capisson, který byl hostem Dvořákovy Prahy na jednom z uplynulých ročníků, a také dirigent Pavo Jervy, který bude hostem letos. My si teď připomeneme jeho starší nahrávku s francouzským rozhlasovým symfonickým orchestrem. Tak tedy Antonín Dvořák, violončelový koncert číslo 2 H-moll.

Dozněl violončelový koncert číslo 2 H-moll Antonína Dvořáka, mimo jiné symbol festivalu Dvořákova Praha. Hrál Gauthier Capuçon a francouzský rozhlasový symfonický orchestr, který řídil Paavo Järvi. Rezidenční umělkyní letošního ročníku Dvořákovy Prahy je Magdalena Kožená a zaspívá několik písňových recitálů. My si teď poslechneme v nahrávce Dvořákových večerních písní ve spolupráci s Českou filharmonií pod taktovkou Simona Rettla. Večerní písně jsou původně cyklus psaný pro klavír a sólový hlas. Tady uslyšíme úpravu Jiřího Gemrota.

To byly večerní písně Antonína Dvořáka v instrumentaci Jiřího Gemrota. Zpívala Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Zácným hostem festivalu Dvořákova Praha v letošním roce je Ricardo Chailly, který přijíždí s orchestrem Filharmonica della Scala. Nicméně v životopise tohoto dirigenta jsou i jiné významné světové orchestry, především Concerthebouw Amsterdam a Gewandhaus Orchester Leipzig. My si poslechneme nahrávku, kdy Ricardo Chailly diriguje orchestr Concerthebouw Amsterdam a uslyšíme Mahlerovu symfonii číslo 4, kdy sopránové solo ve čtvrté větě zaspívá Barbara Bonnie.

Dozněla symfonie číslo 4 G-dur Gustava Mahlera se sopránovým sólem, které zpívala Barbora Bonny. Hrál orchestr Concertgebouw Amsterdam pod taktovkou Richarda Šajího. Richardo Šají letos zahajuje festival Dvořákova Praha a na tomto festivalu vystoupí mezi solisty také houslistka Hilary Hahn. Tato americká houslová hvězda přednese Dvořákův houslový koncert a mol společně s vídeňskými filharmoniky. My si teď ale Hilary Hahn poslechneme v houslovém koncertu D-mol Jeana Sibelia, který nahrála pod taktovkou dirigenta Esa-Pekka Salonena se symfonickým orchestrem švédského rozhlasu.